0: afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum.